0: Piše, že ak mrúz byl, to mrúz byl.
1: Minus 10.
0: Ah, teraz to dramat. Žle. Nie, že bym tu jenčal, proše pána, co to to nie? Nie, že bym płakał, či darú šaty po strátach, že nenalátal si človek pred láty, kdy ešte látal. I časem na postoju tam, kde šel,